Akože nie, že by trafila každý tón. Bruno Mars, keď mal 6. Mega. Milujem internet. A Britney Spears. Malá Britney Spears.

jak zlatá bula sicilská. Strcuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.